se mnou do Polabí, do krajiny, co připomíná vypuštěný balón. Je to zdánlivě krotká zóna a večer tam v lesích pořádám salon. Půjdeme spolu kolem studny, která umí spolknout smích. Pojď se mnou do Polabí, kde za nocí pálí mlých. Uprostřed lesa na nás čeká